0: Dobranje, witajcie, a witaj sobota, a witaj Mateo, dobranje.
1: Dobranko, tež vám všim. Janre, opada vám nedom nekotre zbytne športové pokyve a polada k tomu mestrujem Doralbic v Budyšine. To je so čara nová atrakcia otevriva. Štěžka po budyských povestčach, tuta reka, a dževo bronzové figure, kýž stavizne mista odkryja. To jsem si raz vobladal. Klemen Schmidt je so s prašinom zabierav, kak dere može kumčna inteligenca mjestem tež serbsce rečeč a odmovič. Včera jesen je, že 20 članska žuri s članami z cuje Nemske doponja Rupendorf ve okresu Sakska Švica, vukodne Horine, vobladava a poponju poda so potom bus do Užice do Nimco. Nemce uveđuja se menice vo zvijasku je titul Naša vesma přihod, Katka Pöplec by tam podla a dundak, vun bieve živadle popuču.
0: No vidíš, a já si myslím...
1: Mám ještě trošku času, je pojedat, že se já celníkem mohu jít přespěšně počaj, najgud.
0: Šo děre, šo gud, nimo to, musel mám o ty lečo, když traješ, no, niko trudne, ale kýba, so pon ponželu dolara se so trochu započne vokvodnič za menša, minja dole meteorologojo, posom pošestřiše.

0: skupina nemského hudobníka Francesca Wilkinga tole jolie. Grouchy Gang, so projekt menuje, kiž raje se šelakými popovými hudobníkami, spievariemi, tým páže, s afrotským, všeušo sympatickým, kľúzom.
1: NDR Sachsa, serbský rozvoz.
0: Šok. Zjanom Rehorjom.
2: V Ralbicach převedžete zapadovúžijský kopanský zjazk a športové tovarstvo Sokol Ralbice Horky dženca dvě pokalné kopanské ry a to dopodnia džesačích finále žonu mes rajným zjednočenstvom FC Vúžica Modrobili Kulov a kopanským tovarstvom Otendorf Okrila. V celku FC Vúžica Kulov raje mes druhým koparka serbskej kopanskej bubranky Vianija Paškec. Vulke finale mes prinim kopanske mustvo muži Sokova Ralbice Horky a športového tovarstva naše Cedobruša zavizda kvartet sudnikov dženca večer šeščich v stadionie Juri Frenzel. Zatkula bič karavana modžinske redakcie serbského rozvosa činie dále z Delan Smir Kamienc a pozastanie Punželu v Nebelčicach. Volejbulové celky, v kotrých vždobí stajnie jedna holca soborač, zetkaja sa pri športnišču večer na po šestčích, turnier započne sa potom šestčích. Sled dalších stáciov, koniec Votrov, Radvor, Kruščice, Kulov, Rožant a Mivočice. Vútrajnošport. Hižo netko smieča so vútrajnošportuči a vútrajnošportovce zabijí na Bivobo Pšizevič. Nedelu 23. augusta bia so ve Vopakej, ke 5.40. razy na horu, potraž leží 500 metrov nad morskej vadžinu. Plánované sú bianske distance 1,5, 4,9, 12 a 20 kilometrov. Pšizevenia sú pod www.dipkbr-service.de možné.

Stoj znaje, abo popel hižo ve Wrocławju, tun, abo da. Ja so znano tež hižo přes nie kopoliwa, dež tak chceš, přes tute Wrocławske balčiki, 30 cm ulke postawy, ki so po starym mieście wokół Rynneka rozbrojene. A ja cele po tutem przykładzie mož prajč, nastachu ve zajšwych letach Wrocławske balčiki tež ve jeho partnerskich miestach, kajš napřikład ve Vilniusu, Reykjaviku, abo tež Trežanach. Šuže tam maja takého Wrocławsko balčika. Hej, a tu ve mieste máme netko celé svojsku štěžku postavu vúžiských pojezdčů. O tom máte dženca rozpravia a tež hižo našich pojezdčách napo.

0: Stopnimi tu palenas v budeskim studiu srpsko rozpasa dos prijomne ale ručeš potom z domu stupi moj potom budže jara horco čenca. Šešťo džincici na posedmiše.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Matej

0: Radkula.
1: Prinjet wie staci, ste so žno minovoj, s tým je naša bičtúra Zadkule potek im úspešne zabiežala. Modro-červená bila, to nie je jenož moto, když naša ubranka za bulom honi, tež na cečej staci v Nebelčicach veselíme so na váš outfit našich serbských barbách. Keď předso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dubkom 6 čich so potom prinjara zavízda. Športy zda!
0: Zadkula!
2: Nic zabič!
3: Počelo večo!

Horca tužno bude dženca tež ve Hurkach. Tež však sveča 120 letne vopsače tamniše vonjove vobore. Snač tam tež sadžicu a vodu ľudži poprskaja. Od 16 hodin všetcaja so vonjove vobore v okolnoch so a modžinska vonjova vobora gmene Krusčice a so viezoje tež sadžiči. To ešte přijatúvane. Pokalne finale zapada Łužicko-Koparska zjazka v odmieso. Při tutom horcom vietre dženca v Ralbicach a to večo 6-6. Na Viki Remis vás če dženca do Radvorsko dvornišča inkluzie přeprošení do podňa od 10-6. Nimcach so kunst dženia tež svieči a to přeproša večo 2-6 na partiu. Serbský gitarist Matěj Hornič zapíská duetče s Karlom Winkelbauerom na budecké kulturní zároďe serbsko-ludová ansambla Dženca večer na půl osmich. Plánovaný letní koncert Kora Mea za juce tunbu horcotl dla vod prajene. Dženca vůzva za so připodnou 12. delnoserbský televizní magazín Vůžica Hornio-serbské vůladko je potom za týdžen na rěže. Trežanske kapelnice vôtuja júce na předvečeru patronátneho dňa budeskej tachanskej cirkvi Sv. Petra, večo 6-6, v tudešej tachanskej cirkvi Nyšpo, duchovnej hudby. Svedžinský džen skladnostne 275-letnú jubilea Pratrovskej jednoty v Malom Veľkoje, Sveča Jutze od napojednačich se svojbnými gemšami přizamkne so zromadný vobet. Potom 13 hodinach je svedženský přednošk doktor Lubine Malinkuje a 14 hodinach dživadvoje predstajenie za celú svojbu. A tole jole je skupina Janka Hanka v serbským rozvozu 6 hodin 3 štocci.

0: nábožné slovo.
1: A tu te slyšíte tež dženca od Paula Wirta z Zwei Brückena.
2: Ve tutem týdženiu rečach vo dobrých počinkách človeka a dženca vo viernosčivosti. Sme so na to zvučili, zo so nám viernosť nepraj. Volichu samo človeka na prínie miestno ve stáče, kotremuž so dopokazo, so je liedma viernosť praju, kýba ju docova neznaje. Štú je upak rečnik, abo jemu vieria, co vole? Pytam za viernosťu, kdež niešto svišu, abo čítam. Haj, samo v obraze si kritice vobladam, hač nesu přes KI kumštnu inteligencu konstruované abo skepsané. Bez viernosťi vosče nie je svojbe, přečelstva a tovaršnosti ani zromadnosti. Sim na kliecce abo před učobnikami přeco to praju, što ich sim sam za vierne spoznal. Moja vosobinska viera jako fara, moje vosobinske vieru vúznače, moja viernosčivosť, bichu a sú zakvat a nastok mojo vúvočovania a prídovania. Přeju vám žonovanú nedelu pod Božím slovom.
1: Praj Pahu Wirt z Zwei Brückena v nadoku serbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A jeho a tež dalše nabožné slova a tež nabožné vúsovania namakače na našich stronách internete a v našej app MDR Serbia. Peč, do sedmiche.

0: No hej, tam přimorju, tam dre se ľudžo tež poča. Nie celé tak horco a tužno kajž tu vekraju, ale přijomne 26, 27 stopňu tež maja například tež ve Švinojuše při Baltickým morju. Němci jsou jedna z dvěho sú, kotrež zastupuje ty Saksku ve zvěrskom finálu naša vesma přichod. Čera je si žury s 20 členami z celé Němské dopodně Rupendorf v okresu Sakska Švíca v úkodne Rudne Horine v Obladauer a popodňu poda se potom bus do Užice do Němcu. 3 hodiny dôr traješe v úkodžovanie pouse a přitom sú si vile viacač, čiste ladane droje a boriane domy v obladali. Rozhodne je za žury především prašenje, kak atraktivne je přichod na kraju. V Němcach podľa by čera za nas Katka Pöpelec.
1: Droji sú modro-červeno-bivé vupešené. S girlandami, balónkami a tiež kvitkami. Šitko sú vyšči a šo jedne dželadam, ľudžo maja vôľky posmiuk na hubamaj. Cova vies je napiata. Cova vies doživi action. Potem, so bych hižo na krajni runinje přesvědčili a si druhé místno vodobili, pak je to nětko se zvjazkovým finálom v obhodže posledný raz. So skýča vůlky program za žury, kdež praje Gabriela Korchová.
2: Loni, když ještě o sakské vůbečovanie, to jsme se tak rec první raz také hromadě zešli, a jsme tě štací hromadě šli, dženca je to jenož taky při Platsk, a nám to poprvé veselo činí. To nejo tak zlý za nás. Wone jo jara rilni, so jen vidži, so mo môžemo nešto na noj stajič, gdje so to jenom ce, gdje šta večina praje poče, môžemo to rumati činč, a gdje šmašte ľudži, gdje šta tak rec scenarij ma praja, a praja môžemo to šafnč, naša vesma prihod.
1: Nieče 20 fachovcu z cyvie Nímskeje si vopľada, što vies vo sebe tu činí. Dybky rozdávajú sa na zakvadže vúvičových konceptu, hospodárskych iniciatívu, zjazanosť či veusy, tvárskoho vôtovania, zelenišťov, kajštež, škýta vopsvieta a přírody. Veusy z nieče 700 vobedlerimi je sa 10% minené mesace aktívne na přírodách za vúbečovanie vopčelivo. Za mnohých je popravný zamier tohodla dávno docpěty, věstnu zhromadnosť skručič. To je tiež Martina Wernerová tak doživiva.
3: Dokud jsou tiež vyle ve tej komisii, když jsou eigentlich cuze přičanili, a jo sobočinia, když je predegonil znal, a netko zeznal to, a jo, to šo nešto činivo s nami.
1: Vážny džil tutie zhromadnosť je tiež serbská rič. Kaž mi viesnenio praja, svuša vona haklevot pšeurota za so cele samozrozumlivie k viesnemu živeniu a formuje zhromadnosť rune tak kaž mnohé naložky a tradície. Vulky přinož k tomu vukonia tiež pestovania se serbskými kubvorkami, kotrž sú miestujem z Ralbic a Kulova, kaž napšikvat Liliana Rachelina.
4: Ja si myslím, za tuto hej v okolínu je to nešto celé osobitého, že my jako pestová na serbšinu jako druhou rič poskyčáme a vopravdu od rania do popolňa serbujeme, tak za ty děti si hej môže tuto serbšinu sobou zač.
1: A to je sa tiež šlachčivo. Byrnež nie sú starší za svojimi děčimi serbsce rečili, môže tole netko s nučkami. Kak živa vies je, so rúne tunle konstudženia vo sebe jasne pokazuje. Paralelne k vopäti zviazkovie žury organizuje nemčanská modžina z niečo 60 aktívnymi členami za sosvedžen Dorfrok. Tu pomaja modži a starí. Tie štunle generácie přesahovať so špagát, svúšak v obrazi, kotrož cedža Nemčenio, kež Monika Neubartová, kotra šižo cve živine tu bydli, žiri pokazač.
5: Môžete prajmo Nemce ma přichod, takže tu všetci zromadne viesne živine v obohače ja, a že te vypravde čive živine pola na svevse.
1: Do večeria zviazkového vúbečovania dostanú peneze hač do 15,000 eur. Přitom so najlepša abo najrenča viesnemetuje, ale so zvota, slieborná abo bronzová plaketa z pošči. Hač Nemce na koncu zvoto, sliebro abo bronzu dostanú, zonia přichodnú sredu. Veuse pak sú si hižo dženca přezjedni, vúbečovanie je ľudži romadu zviedlo a runie to je snano najlepša investícia do přichoda.

počič budu so dženca tež v rokach, džež sveča 120 letne vopstače tam nešie vonjuje v obore. Pokalne finale zapadovo žisko koparsko zjazka v odme so dženca Ralbicach večo 60. A so ko Ralbicu hoki raje přečivo mustvo našice Dobruša. Serbski gitarist Mateo Hornig zapiska v duetče s Karlom Winkelbauerom na budeske kulturni zahodže serbsko ludo ansambla Jensa večom na poosmich. A v bio svojich staviznu však je serbski lud přečeske zvizky s druhými svojenskými ludami stane pistoval a tute let stotky dole vlivy so tež v zbirkach serbsko muzeja svoje sledy zaostajili na celo osebite vedženje tomu sče přeprošenni judce. Serbsko-rečne vedženje započne so 17 hodinach. Drežance kapelnice vuotoja judce na předvečeru patronatno dnia budeske tachanske cirkve Svjato Petra večer v 18 hodinach tachanske cirkvi nyž po duchovneje hudžbe. A tež ponželu na svedženju svjateho Petra a Pavla bude na samsne miestne Božamša, a to ráno dževečeš, kotru štrežance kapelnice v obrubja. Svedženský džen skvadnostne 257. letno jubileja bratruskej jednoty malom veku je sveča judce pod dopodňa na pojednačeš se svojimnými kemšemi, přizamkne so zromadne v obet. V 13 hodinách je potom svedženský přednošk, doktor Lubine Malinkuje a poponu 2 maj je dživadové predstajenie za celú svojbu. 7 hodin, 47 je a nedom poľadáme raz romadne s Matejom, Matejom Čísvalkom, do Dánskeje.

0: Tell us, Gabby, let it go.
1: Evo nam cijom srpskim odosnem ki siđa runje auče Mirja son na danski Roskilde festival. Tam přejeme vizu do pojezbu, zo so přejara tam neto kaja a zo zmija zajmavu rozmovu ze zastuperimi dvojich narodnych menšinu Europe. Sedom hodin peča posta, za peč menšinu bude vosmich. Vosmich, hej.

0: MDR Sachska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Zjadnom rehorium.
2: V Ralbicach převedžetej zapadovúžijský kopanský zjazk a športové tovarstvo Sokol Ralbice Horky dženca dvě pokalnej kopanskej ry a to dopodnia džesačich finále žonov mes rajnem zjednočenstvom FC Vúžica Modrobili Kulov a kopanským tovarstvom Otendorf Okrila. V celku FC Vúžica Kulov raje mes druhým koparka serbské kopanské bubranky Vianija Paškec. Vulke finale mes prinim kopanske mustvo muži Sokova Ralbice Horky a športového tovarstva naše Cedobruša zavis za kvartet sudnikov dženca večer šeščich v stadionje Juri Frenzel. Zatkula Beach Karavana Modžinske redakcie serbského rozvosa činje dále z Delan Smir Gamienc a pozastanje Punželu v Nebelčicach. Volejbulové celky, v kotrých zdobí stajnje jedna holca soborač, zetkaja so při športnišču večer na po šestčích, turnier započne so potom šestčích. Sled dalších stáciov, koniec Votrov, Radvor, Kruščice, Kulov, Rožant a Mivočice. Vutrajnošport. Hižo netko smieča so vutrajnošportovči a vutrajnošportovce zabijí na Bivo Bobšizevič. Nedelu 20. augusta bia so ve Vopake ke 5.40. razy na horu, kotraž leží 500 metrov nad morskej vadžinu. Plánované sú bianske distance 1,5, 4,9, 12 a 20 kilometrov. Přizevenia sú pod www.dipkber-service.de možné.

0: su loni s pozitivni bilancu wa zamknili. To zdjeli vyši mieščanost da tonsten Rubance. Tak su loni 1 milion euro plus nadživali. Mieščanske zavode Vojerece su 100% komunalne předovzáče mista Vojerece. Viacač cista sobudžovačerju nadživa letne vobrot nieže 60 milionov euro. Gmena Ralbice Rožant gmensku novinu ve paperane forme tleje nie vudava. To je tamniša gmenska rada na svojom zajšom posjeđenu vopsam knova. Vona pričina za konc gmenske novine su pobrahovace pšinoški. A od štvrtka su ve budešine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosčom nieže 70 hučnikov bydli na nekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budeským modinským dujovským orchestrom Trobe zvučuje. Včera večer miachu zromanie zakončace koncert v nemsko-serbskim ľudovým divadle budešin a
1: serbský rozvoz.
0: Naše cove povešče môžete si dále na našej internetovej strane Všečítač alebo tiež v našej app MDR Serbia Blanka Prošiana.
2: Vodaj sa som čia do parády z jeho, ale to nima ničo z čupotu činč. Ja neviem, s čím hevák.
0: Ďakujem.

0: Na počuje Češie a tu iš vítaj.
1: Dunda!
2: Oh, puh, Hanna, dobre ranie. Ty mi žo rano kapky ste a to je čiho, co ta?
3: Ola, me ište džez idem potom. Ale vieš, što? Sem se hunie prašava, tak poči sa poprom na škocok. Abo tvoj psyk, šako nevidí žane mokre blaky na kožuchu.
4: Zatom so nedom raz romadne prašamoj, ale buj, Hanna, k tomu sedne moj so račo do kutka.
3: So pět kruč, tak spěšně, vočopla, hač do rozšení.
4: Če odla? Děti nemají tako rezervu vodu čile, kež do rozšení a jsou menše po vůlkosti.

0: to netko raz ze šalku kakaoa. Tu stajče vulku šalku do svonca a podľa nie mavu. Što so stane? Kakao mavej šalce so vo veľa spiešnišo vočo plihač ve vulki. Tak funguje to tiež našim čile. A dječi so menej poča. To reka, zo čivo menej potu produkuje a s tým je přírodná klimová příprava abo kvôdženská funkcia pola dječi vobmezovaná.
1: Jak se poprom zvěřata počal?
0: Nejvíce zvěřatu nima žádné potové žauze a třeba jinéše trikse, jak se vokvodňa. Psy a kučky počal se jenéž při packách. A psy se s jachlením jazyka kvodža. Konie počal se kaž člověk po celém čile. Elefanty se porno tomu celá počít nemůže. Vone vešluje s vušimi a valia se buče, když potom kožu kvodži. Kak může čovašim domácim zvířatam hodcoče pomáč? S psom džiče ráno abo večer von. A dívajče na to, zo maja zvířata stajne čerstvu vodu a dosť miest na kutku.
1: Kak to najlepšie při hodcoče zadržu? A što je najvážnejšie?
0: Nečakaj na to, zo se lačna, ale pij každú hodinu jednu šklincu. Najlepšie vodu, zmiešanú z bričku abo čajom. Prošu nic ľud zimne napoje. Tedy by čivo najprv vočo plič a dla toho sa ešte bolje počíš. Škitaj oči se slunčnými naočami a upytaj si skýre lohké a nic vúzke draste. A je lidže svetve. Čorna barba menujúce čopvotu přičahuje. Sobu najvážnejša je slunčná krema. Z najmenša ličba cíceči, duž nic pústa má horeka stač.
1: Tež v dživadle a trúže je rúne ketro hoco. To pak nie dječi votrašilo. Kistu so na castingu za nové dječace dživadlo v obdželili. V útoru sú sa v budešine zetkali. A nenom povedame vám, kajke bie.

0: Maul.
1: Tundemachamol.
2: Vampire sviža po jevišču letali, abo pčuka lenka, je publikum zakuzvava. Hun je tak, kašakle nedavno, princesna Jamila z jej stavizni. Što dječi jako přišo ne raja, je iše potajno. Ale kotr dječi chce ža soburač, Petina, to ty nam netko povedaš.
3: Po probovi rumnosti skaka 19 dzieci mez 9 a 12 letami. A one spytaja runie z polnej paru, šo to zvopodzić, štož si režisérka Petra Maria Bulanke-Cvenclova vodnich přije. Raz kročičkejš kraluna, čirchačkejš staruška, abo so do domu zadobičkejš paduch. Sio z nich so vúznaja. Dokelž bych ujížo předkadžací rie Jamila na jevišu stali, mez nimi Alena G. Svokec z Kasova.
4: Jen do druhých rolov so nutsa čuť štěrbí, že kaj brek se boh jen tko jen celé druhý čovjek bo, hačevák, a to poprom jara veselo činí, že jen tiež nešto nové, abo tak vúspěta.
3: Alena nie je sama přišla, ale je tež svoju malú sočičku Jadvigu moja zadživať vo zdobyč. A tá je nedomišče přečeku Helenu sobu přinesla.
5: Alena mi je prajva za doma kaj kralnačič, abo kaj vopica, abo kaj nekaj kvice. Pa sama to hajte zúčovava. Ja som si hajte predstava, samo kralnačnima.
6: Moja máša mi ti prajva za doma, kdyby tam nešto spolač. Deswegen sme ja dva spole a jen moke text zúčovava. Ale to nekaj netreba činč.
3: Potom zo suso dječi predstavili a prinie zúčovania pantomimie pokazali je jasne. Tu drimaja talente, kiš chcedža na jevišo. Z Radvoja, Ralbic, Rubelčic, Krusčic, Kasova, Pravočic a druhých koncu serbského kraja dječi pšindu a režisérka Petra Maria Bulanke-Cvenclova je dla vele dječi kitro překvapena.
7: Sme kužde sobo činič a ja ladam najpredejenu, kak môža so dječi pohybovač, ka voni ryča, hač voni tiež len strach nima ja předtým, tiež nešto přednošovač, ale ja doby tiež celé sprojne prajč, nikoci dječi docela nevedža, zo maja voni talent, zo môža voni jara dere dživa dvorač, tohle voprože na kužde dječo ladam.
3: Tuž si režisérka přichodných týdňach od septembra každé dječo dokladne vobľada, zoby potom rozsúdžila, kotra rola so ke kotremu dječšu hodži. Pola Alenu je s tým předkadžací rie dobrú ručku mila. Ona je so najivýšu derečua a miestom dokladne vie, što má režisér, inspicient, dramaturg a ko dživadle do nadavku.
4: Petra je ta vona, ta z nami všetko še porobe a Beata jedem všetko otočku je što tu, što činio, abo hači što korejo a Johnny popom najhuši še nešputla seđi a sound čini z radijom abo tak nešto.
3: Tak má každý a každá svoj nadavk a väčšina dzieci, ki sú všako celé nové serbským dziečacom dživadle, je ižo jara čipná na přichodný zhromadný čas.
8: Tu keď si na tie môj nešto novú spútač a nic je než kúpaň súšace, rač.
9: Dokéž moje přečeky z naše rádone, to jsou tyho, a to jsou prali za to jara fajnio, a já jsem co a ty moje nů hobby, ty hospodáče.
10: Já jsem to rozo slušla, a my musel byli u moje šulu, šlo to nutniku, a to jsou někoč prali za se jara obdarena, a jsem musela možet tomu hospodáč.
11: Moja četa jo prajva, co tam faluja ľudí a zoboch jasná, no mu tam zaskočiť a pan sme to tečí.
12: My som na šuli, znamo také jedné ráčko na ráli, a to sa so tie jara za to zajmo, a to mi hát jara vede veseločno.
13: Môj brat vie tie dživadle, a dži si tie dživadle bobladá, jo, to tak ona za to jara špoštino, a to sa chváme tým spotať, a tým prinizáči ešte jara fajn, som jara ľubí.
3: A tiež, du si snáno jeden abo druhý nie tak celé zvíriu. Abo je so ešte trochu boja, zo nešto vopak činí. Toho režisérka Petra Maria Bulanke-Cvenclova pohonia so na žádný pád skúvač, abo hajmbovač.
7: Nie na każdy pat spytać. My to potem jara do próbujemy, a każdy może potem każdy tydzień sam se to pokazać, choć on to może albo nic. Cele ważne jest też, że je on doma kuspilny, a też tekst wukne. A każdy dziecko so też wuje. A też dziecko nicht um przemało, aber nicht da dawa, to też taka rianna rolle kubuczika, albo takie wice. Ja necham jeszcze nicht przeradzić, ale my trebamy wulke, a mniejsze, szojenek.
3: Prynie zetkanie nowych dzieci za serbskie dziecko cedziła dwoje so po takim derie radziło. Nowym szulskim liecze zetkaja so potom stajnie sredu popodniu na próby. Nitko pak vesela so na lečne proznine, a to v utoru na probovem jevišču zavisče nisu jenoš rali.
2: Szesnastego septembra, co po takim próby za dzieci, budyści nie zahaja. Sam jeża cipna na ru, a z czym nas tutun kucz przekwapia.
0: Wysnuwam kraj dzieci na ru, to gaje wesoła, woła tajne pozyta.

0: Важное слово.
1: Ma pauwirt z zwei Brückena.
2: We tutem tijin ju richach vo dobrych počinkach človeka, a dženca vo virnosči vosči. Smy so na to zvučili, zo so nam virnosč ne praj. Volich u samo človeka na prinie miestno ve stače, kotremuž so dopokazo, so je lietma virnosč praju, kiba ju docova ne znaje. Štú je úpa, rečnik, abo jemu vieria, co vole? Pytam za viernosťu, kdež niečto svišu, abo čítam. Haj, samo v obraze sej kritice vobladam, hač nesu přes KI, kumštnu inteligencu, konstruované abo skepsané. Bez viernosťi vosče neje svojbe, přečelstva, a tovaršnosti ani zromadnosti. Sim na klietsci, abo před vúčobnikami, přeco to praju, što ich sim sam za vírne spoznal. Moja vosobinska víra jako farar, moje vosobinske víru vúznače, moja vírnosti vosč, bichu a su zakvat a nastok mojo vúvočovania a prídovania. Přeju vám žonovanú nedelu pod Božím slovom.
1: Tole praje pauwirt z Zwei Brückena v nadawku serbskeho evangelskeho zjazka. Ci, dožiwečeše.

0: Heute unser Letzter, der Mann ist, ist der Krutsche, der Horst, der Brett hat so bottom Schicht und im Tüdenu Dollars Gold, dem Njom, Trocho, Wakodni. Hat sa, Domjace Nadoki, sa Praschenja Schädno Dnja, aber dich Jakob Schewoževal, Schuje tam, Jensni, Schiedjen, Jakoano KI, tak menuane Chatbotte Nadoki Pschewozmu, ohne Rikaja ChatGPT Alexa Abusiri, a deki Chatbot, da je Moritz Computerowe Programm, skotrem schmuzes so rozmowec, geist deikim Człowiekom. Za to treba Schmoratko abo Litschak, a potom przezwistu App svoje Praschenja zapodaš, abo je zölle jedno Renarit, a Maschinka potom internetche zase hodžace mi vodmova mi pyta. Tola, kak dere zamožate sapsu rečeč a vodmovič? Klemens Schmidt bie čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na vieky. Amen.
2: No vidíš, serbský katolský postro chat GPT drehýžo znaje, ale rozumí da tiež opravdže serbsce?
1: Hej, rozumiu serbsce a môžu tež v hornioserbščine abo delnioserbščine votmovič. Nie je to dospovne, ale za normálne rozmovy, preložky a pomoc to zvieča dosaha.
2: Potom prašam so chat GPT, študa je najznačiši živý serb. Zaso, mašinka dživa a potom?
1: To od toho odvisuje, po čím mieríš znatosť.
2: Niektoré z najznačiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalková alebo Jan Malink, tak chat GPT.
1: Jeli pak so prašiš, čo je najznačiší Serb medzinárodne, potom je po môjim posúdku najskerie Stanislav Tillich, dokelže ako ministerský prezident Sakskeje byl daleko nad serbskými kruhami znáte.
2: Ona doda, tiež druhé veľké chatboty rozumia serbsce, tak tiež Gemini. Ju som sa prašal, študa je předseda domoviny. A pravie je mi odmoviva, z leta 2001 je to David Statnik. Za nej sú odmovy, husto pravie, aber za sú v nich zmylky pak svým tiež pytnú. O sebe podľa serbského chatbota, Agata, so on menuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch extra za to činjene, za bych ľuďom, koho vokuo serbskej reče a kultúre pomal.
2: Zobe Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mezdrujem stronu Sotra app za převožky nemských informácií do serbštiny. Serbsce rečečná ukva je Agata Đakovano šulare Koli Bajare, kiš je s Bramborakom, program stvoril, kiš môže serbske texte přečítač. To pak ne garantuje, zotež še odmove trechia. Příklad ještě raz, študa je najznačiši živý Serb. Na to mi Agata rekne.
3: Môžu či nekotruch vo sebe znatoch živých Serbů mienovač, kotruch veľa ľudí znaje.
2: A naliči, nimo Michaela Krečmera, Júria Kocha a Benedikta Dörlicha, tiež vesteho doktora Dietera Šotu. Nepočahuje však sa na nedešieho institútneho direktora, ale...
3: Von je direktor serbského ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Što ještě vyza zmlk? Dále jmenuje vystu Miru Kubišovu.
3: Ona je znata serbská spisovačka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbskú identitu zasadžuje.
2: Podakým, tuto žonu najskerenoš Agata sama znaje. Inak hač vulke znate chatbote, kýž svoje informácie ze všech širokosťou a hubokosťou interneta beru, čira Agata svoju vidu dotal jenož z neče 270 serbských a lokálnych webstronov. Přidatne sa ona pozadku ešte raz podľa chat GPT závesčí, so nie je to všetce úspešné a po faktách práve ešte svyšeli.
0: Aj ale za niekotrých je to zaujímavé zabiera, so raz z kúmštny inteligencu Saps rozmovič. Klemens Schmidt je rozpravil. Čo večo džin 20.

0: Zadkula.
1: Prvnje dve staci ste so žno minovoj, s tým je naša vičtúra Zadkule potekým úspešne zabežala. Modro-červená bývá, to nie je nož moto, když naša úbranka za bulom honí, tež na CČ staci v Nebelčicach veselíme so na váš outfit v našich serbských barbách, kež předso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dubkom 6 čich so potom prvnja rá zavízda. Športy, zdar!
0: Zadkula!
2: Nic zavíč!
3: Počelo večo!

0: Počero, šeho potek im je miesto Budyšin vo atrakciu bohatše zaž v 9 mesecach je sprivene miesto tak menovaná štežka po budyských poješťach nastala. Hižo 2024 by so idea při sakským vobydžovaniu ab in die Mitte přesadživa a 40 euro dobyla a netko je votrat mešťanského marketingového týma projekt zrealizoval. Bronzové figúry, kýž s pomocou QR-kóda stavizne miesta odkryja a Matej Džisval, kby při čerovším otvoreniu bodla.
1: Vítajče, vítajče, herzlich willkommen, vítajče, liebes Fußvolk in Budyšin in Bautzen.
2: A v pozadku slyšeče Thorsten Schlosser, dživadelník Nímska sapska ľudového dživadla, vun je jeden z rečníkov za túto štežku. A dostaň runa aplaus, je mauvel příklad, dal jen zvukový příklad. Od večera potom tutun QR-kód je tak šaltované, abo svobodné dáte, zo tež kúžde, abo kúžda, môže se informácie naposkáč k šelakým stáciám dohromady džesače to sú a při budyskym sapskym dome nudom prina stácia. Potek im Hobas Prenik, tu jako prini, vita šitkých, kýž sú na tutej štěžce zajmovaní. Petr Brzan vo domovine.

0: Němce, Němce jsou jedna z dvěho so, kotříž zastupujete Saksku ve zvěrskom finálu Naša Vesma přichod. Čaraje se žury s 20 čvonami své nímskeje dopodňa Rupendorf v okresu Sakska Švica v ukodne Rudne Horine v obledala a popodňu poda se potom bus do Vůžice do Němcu. Cí hodiny důl traješe v ukodžovanie bouse a přitom jsou si vele věcač čisté ladane drohy abo rejane domy v obledali. Rozsudne je za žury především prašenie, kak atraktivne je přichod na kraju. Němcach podľa bietež čera Katka Pöpelec.
1: Drohy sú modro-červeno-biewe vupešené. S girlandami, balónkami a tiež kvitkami. Šitko sú vyšči a šo jedne dželadam, ľudžo maja vôľký posmiuk na hubomaj. Cova vies je napiata. Cova vies doživí action. Potom, zo bych hižo na krajnej runine přesvědčili a si druhé místno vodobili, pak je to nitko se zviazkovým finálom v oprodže poslední raz zoskyča vůlký program za žury, kdež praje Gabriela Korchová.
2: Loni, když ještě o sakské vůbečování, to jsme se takhle první raz také hromadě zešli a jsme ty štaci hromadě šli. Dženca je to jenom taky při plack a nám to poprvé veselo činí. To nejo tak zlý za nás. Oni jo jara rilně, so jen vidí, so mu můžeme něco na noj stajit, když se to jenom chce, když ta když ta většina praje půjče, můžeme to hromadě činč a když máš ty lidi, když to takhle scénáře má praje a praje, můžeme to šafnč, naša věc má přichod.
1: Něče 20 fachovců z cvě Němské si vobdada, što věc v osibě tu činí. Dybky rozdávají se na základě vůvíčových konceptů, hospodářských iniciativů, zjazanost či veusy, tvářského vůvotovania, zelenišťů, kajštěž, škýta v obsvěta a přírody. Veusy z něče 700 vobytlerimi je se 10% minené měsace aktivně na přijotách za vůběčování vobdělilo. Za mnojich je popravný záměr tohodla dávno docpěty, věstnou zhromadnost skručič. To je tež Martina Wernerova tak doživiva.
3: Dokud jsou tež vyle ve té komisii, když jsou eigentlich cuze přičanili, a jo sobočinia, když je predegon je znal, a netko zeznal to, ojo, to šo nešto činivo s nami.
1: Vážný džil tuto je zhromadnost, če je tež serbská rič. Kajž mi vjesnenio praja, sluša vona hakle od přeurota za so cíle samozrozumljivě k vjesnemu živenju a formuje zhromadnost runje tak kajž mnohé naložky a tradicie. Vůlky přinož k tomu vukonja tež pěstovania se serbskými kubvorkami, kotrž sú mjestrujem z Ralbic a Kulova, kajž například Liliana Rachelina.
4: Ja si myslím, za tuto hej v okolínu je to nešto celé osobitého, že my jako pěstová na serbšinu jako druhou rič poskyčáme a opravdu od rania do popolňa serbujeme, tak za ty děti si hej může tuto serbšinu sobou zač.
1: A to je se tež šlachčivo. Byrněž nejsou starší se svojimi děčimi serbsce řečili, může tole nětko s nučkami. Jak živá věc je, se runě tunle konstudženia v osobě jasně pokazuje. Paralelně k vopity zvjazkový žury organizuje němčanská modžina z něče 60 aktivnými čvonami zase svědžen Dorfrok. Tu pomaja modži a starý. Ty štunle generácie přesahovací špagát svušak v obrazi, kotruž cedža Němčenio kež Monika Neubartová, kotra šižo cve živině tu bydli, žury pokazač.
5: Můžete prajmo Němce ma přichod, dokud tu všice zromadne věsne živině v obohače já, also der Wuppertje, tschüss, schüvene, voller Nassweuse.
1: Dobbetscherio zwiaskowego wubidżowania dostanu peneze hat sto 15.000 Euro. Przytym so najlepsza abo najrinscha wiesniemetuje, ale so zwota, slibona abo brązowa plaketa z poszczy. Hacz Niemcy na końcu złoto, srebro albo brązu dostanu, zonia przychodnu sredu. Weuse pak su se iżo dżęca przezjedni, wubidżowanie je ludzi romadu zwiedło, a runie to jest nano najlepsza inwestycja do przychoda.
0: Katka Pöpelec rozprawiesz, a jej reportażu z Niemców w obrazach usuwa dżęca za tydzień serbski telewizyjny magazyn Wulatko.

Počić budu so, dženca tež hokach, če sveča, 120-letne obstače tam niše vonjuje v obore. Pokalne finale zapada Vužijsko-Koparsko zvijaska odmeso dženca Ralbicach večo 6-6. Srpski gitarist Matija Hornich zapiska dueče s Karlom Winkelbauerom na budeske kulturni zarođe Srpsko ludo ansambla a to dženca večo na pôsmich. Trešanske kapavnice vôtuja júce na předvečoru patronátno dňa budeskej tachanskej cirkvi Sviato Petra ve 18 hodinách. V tachanskej cirkvi nešpo duchovnej hudžbe a potom pondželu ráno ešte raz Božu mšu dževečeš. Miły Viecik nas nosi, to je heslo popodňa v žornosykách. Nemce zoncich bola bud sajn potekým na ranju Budešina. Srpska komorná filharmonia raje svavne tvorby. 16 hodinách júce nedželu v Rodže v žornosykách. Svežinský džen skladnostne 275-letno jubilia bratrovskej jednoty malom veľkou je sveča júce od napo jednačich. So svojbnými kemšami přizamkne so zromadný vôbet, jenny je potom přednošk doktor Lubine Malinkuje a dvemaj přizamkne so dživadové predstajne za cú svojbu. Vosebite vedženie budže júce Srpski muzeju Budešinje, a tute započne so 17 hodinách.

0: nábožné slovo.
1: Ma povod z Zweibrückena.
2: Ve tutem týdženiu rečach vo dobrých počinkách človeka a dženca vo viernosti vosči. Sme so na to zvučili, zo so nám viernosť nepraj. Volichu samo človeka na prínie miestno ve stáče, kotremuž so dopokazo, so je liedma viernosť praju, kýba ju docova neznaje. Štú je úpak rečnik, abo jemu vieria, co vole? Pytam za viernosťu, kdež niečo svišu, abo čítam. Haj, samo v obraze si kritice vobladam, hač nesu přes KI kumštnu inteligencu konstruované abo skepsané. Bez viernosťi vosče neje svojby, přečelstva a tovaršnosti ani zromadnosti. Sim na klietce abo před učobnikami přeco to praju, što ich sim sam za vierne spoznal. Moja vosobinska viera jako farar, moje vosobinske vieru vuznače, moja viernosčivosť, bichu a su zakvat a nastok mojo vúvočovania a prilovania. Přeju vám žonovanú nedelu pod Božím slovom.
1: Praj povod z Zweibrückena, venadoku srbsko-evangelsko-vosadno zjazka.